0: Pustím ti však prach.
1: Nezmení na ventilky. A kukur jadu na hrášok malinky.
0: Pozri, na prste máš prsteň zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.

Pekné piatkové pohodové ráno vám želá z rádia Melody Táňa, Bruce Springsteen a jeho Streets of Philadelphia. Taká pohodička na ráno. Je 6:37, no a z ulic Philadelphia sa teraz presunieme do San Francisca. Scott McKenzie od nás. Nech sa vám dobre vstáva.

0: o parádnych 7000 eur.
1: Tu s deravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

spievame tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.